0: it.
1: You can't freak like us, 'cause ain't nobody freak like us.

0: Zone. Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
1: Co teď posloucháš? Co teď sleduješ? A o čem se bude mluvit zítra?
2: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
1: Vždycky hot.

0: This is One Republic. Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Summer.
6: Welcome to the show.
7: Jo, dáváme ti na ně lístky.
8: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
9: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
8: Fajn, vždycky hot, vždycky hity. I only want you in. Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
7: Fajn. Fajn.
8: Vždycky hot, vždycky fresh. CZ nebo v aplikaci.
7: Fajn. Fajn.
8: Vždycky hot, vždycky fresh.

0: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady. Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen Porsche Praha Prosek. www.porsche-prosek.cz.
1: All the hits. Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Na internetu je hodně věcí.
1: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
2: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
2: Sleduj Fajn.
1: Vždycky hot. Vždycky.

Fine Weekend Three Show. Dobré ráno. No, přesně tak se třeba nezapíná mikrofon. Ano, přesně tak. Chybičky se stávají a přesně i mně se dneska ráno stala jedna krásná chybička, o který si taky by the way dneska ještě řekneme. No a zároveň si řekneme, co je dneska vůbec za den. Věřte mi, dneska třeba může to potěší. Většinou jsem docela takovej ten man-hater woman, známe ty super dílska. No ale pro muže dneska tady budu, protože dneska je speciální den jenom přímo pro ně, ale jaký, to si řekneme spolu až za chvilku. Do té doby třeba Zara Larsson nebo Z, jeho Clarity právě teď na Fajnu.

lepší ráno, pro lepší vstávání Huntrix, taky herci z K-pop Demons Hunter, jejich Golden. Neskutečný song, který nám dojel na fajnu z filmu, který by the way bude mít druhý díl plus minus za 5 let, což mě osobně přišlo absolutně neuvěřitelný. Stejně jako je neuvěřitelný, že dneska je National Boyfriend Day, neboli jediný den v roce, kdy muži můžou mít princess treatment. Ne úplně na rovinu, oni to prostě chtějí. Každý muž chce taky bejt aspoň jednou za čas princezna. Říká se, že můžou být na narozeniny princezna, no ale taky když už máme National Boyfriend Day, tak dámy, dejte jim tu kytičku. Udělá jim to radost. Nebo nějaký dáreček. Bude to strašně krásný. Oni sami furt neví, jak se k nám mají chovat, tak jim to ukažte, jak se má člověk chovat k princezně. Dneska to mají povolený. Dneska to máte povolený a oni se můžou chovat jako princezny. Hele, třeba jim něco dojde. Třeba.

zábavnější ve streamech. Co právě trenduje na TikToku? Máme na Fajn. Máme na Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.

0: Tame Impala, Jeniných, Dracula. Song, který nám v 7.20 dojel na fajnu. A za chvilku si dáme takzvaný mrtvý tanec. Bude tady Lady Gaga, její Dada Dance, song, který mají fanoušci fajnu opravdu rádi. No a neříkám to jenom tak, jednoduše několikrát jste mi napsali, že přesně tenhle banger chcete, no tak za chvilku. Za chvilku si ho dáme úplně celý, ale taky se podíváme na nás Čechy, kvůli čemu přicházíme o peníze, je to drsný. Buďte tady u toho se mnou, ať to i vy víte.
1: Nová hudba, zákulisí, hosté a moderátoři ve chvíli, kdy zapomněli, že je zapnutá kamera. To nejlepší z fajnu na socials. Fajn. Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve Vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
2: Fajn. Vždycky hot, vždycky hit. My name is John Ray.

si můžete pustit v jakoukoliv denní dobu a za každou cenu vás probere, no protože je ráno, tak jsme si ho samozřejmě dali ráno. Christa Sarandy, Good Old Days na Fajnu. A já doufám, že máte správně nastavený mobilní telefony, protože jenom kvůli tomu, že třeba občas něco někde máte nastavený špatně, nebo naopak to nemáte nastavený, tak se vám může odečíst až několik tisíc. Podle všeho, ve chvíli, kdy jen tak odklikáváte různé věci na telefonu a vlastně se moc nesoustředíte, co přesně odklikáváte, tak to pro vás může být obrovský problém, protože každá aplikace, každá předplacená služba, cokoliv, má svoje obchodní podmínky. A častokrát právě tady v těch obchodních podmínkách je nějaký háček. No a poslední dobou se začalo stávat, že nejenom, že všude chodí podvodný SMSky a my je čteme, občas na ně někdo odpoví a pak přijde o miliony. To je klasika. No ale prej, existují nějaké aplikace, úplně nejsou konkrétní jména známý, hlavně kvůli tomu, že většinou ty aplikace potom zmizí, u kterých přijmete obchodní podmínky, no a nakonec musíte zaplatit Bůh ví jakou částku, protože jste zase Bůh ví co přijali. Říká se, že si na to máte dát problém, ale máte dát pozor, ale co si budeme, není to úplně tak jednoduchý, protože ve chvíli, kdy něco přijímá, tak se vám nechce číst pětistránkový dokument a zatím se na to úplně nenašlo jednoduchý řešení. Říká se, že třeba do AI nebo do chatu byste je mohli dát, no ale chtějí se vám každý obchodní podmínky dávat do chatu, vždyť prosím tě, no prosím vás, kdo by to dělal, je to dost komplikovaný, no ale co nikdy není komplikovaný, tak jsou naše songy na Fajnu. Třeba Shabuzi, Mal Smith, jejich Blink Twice na Fajnu.

0: Jason Derulo, jeho Take Your Dancing song, který jsme si užili v 7.40 na Fajnu. A já doufám, že i vy jste naprosto připravený na další moje speciální téma, protože možná někomu z vás zlomím srdíčko. Možná ne, jo? To uvidíme až za chvilku. Záleží na jedný jediný věci. Máte rádi Eurovizi?
1: Fajn. Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
3: No, říkala, že nic nechce.
2: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
3: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
4: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
3: Romantickou večeři.
4: Pobyt pro dva.
3: House running.
4: Jízdu v supersportu.
3: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
4: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
3: Nejlepší zážitky hledejte na
5: firmanazážitky.cz.

naší Next Generation, neboli programu pro mladý umělce Rue Gale, její Wish for Thinker. V 7.49 na Fajnu. A já doufám, že nemáte rádi Eurovizi, protože jinak budete možná dost zklamaný. Česko se totiž možná už nezúčastní. Česká televize totiž zvažuje konec účasti. A upřímně mně přijde, že Eurovize není takový wow. Jsou jiný reality show, soutěže a různý jiný věci v televizi, který mají extrémní wow efekt. A ano, to, že Eurovize existuje, ví asi většina z nás. Kdo tam kdy byl, to, že vlastně jeden umělec dokonce získal 6. místo, což je obrovský úspěch, což si budeme. No ale jinak i tak si myslím, že Eurovize není takovej banger. Možná jsou lidi, kteří milují Eurovizi a bude jim chybět. Ano, to je pravda. Samozřejmě ještě není nic stoprocentního, to znamená nebrečte, možná ještě pořád na Eurovizi Česko bude. A teoreticky můžete Eurovizi sledovat i ve chvíli, když se tam nebude účastnit Česko. Všechno je možný. No ale uvidíme, jo? Musíme si počkat, jediný, na co si fakt nemusíte čekat, tak jsou super songy. Třeba takovej Viktor Kal, jeho Štístko, právě teď na Fajnu.

0: The Weeknd, Save Your Tears, song, se kterým uzavíráme naši první společnou hoďku při Fine Weekendu s Míšou a já doufám, že jste plně rady do té další. Nebojte, ještě tu s váma budu tři, to znamená, máme si společně co užívat.
1: Den bez dobrý hudby.
2: To je jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
2: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky, skvělej mood, non-stop.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.

Dobré ráno, ahoj lidi, konečně společně otvíráme naši druhou společnou hoďku, ve který se podíváme na reality show. Přiznám se, že ne každý je fanoušek reality show jako například já, ale věřím, že mezi náma aspoň někdo je. No a jak to z reality show vypadá, no o tom až za chvilku. Na tohle super téma si budete muset počkat, ale třeba skupina One Republic, jejich Need Your Love, nebo už teďkon Fastboy, Clock Clock, Born Again, na fajnu songy, na který si čekat nikdy nemusíte.

0: Víc hudby, víc hvězd, víc Fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: Lenny, taky Adabel, jejich Perfect Girls. Song pro lepší ráno u nás na Fajnu. A já doufám, že jste milovníci reality show, protože tohle téma bude pouze a jenom pro vás. My na našem YouTube kanále máme speciální podcast, který se jmenuje Posedlí. Naše holky, jako je Kristýnka nebo Aja, v něm rozebírají různý reality show. Například Love Island nebo třeba Zrádce. Záleží, kterou máte rádi právě vy a jestli obě. Značka Ideál je to pouze a jenom pro vás. Například Aja je vždycky přímo po promítání dílu Zrádci v tom daném kině. Má tam i různý rozhovory s účastníkama, jednoduše má tam ještě něco malinko navíc. Je toho hodně a doufám, že toho je dostatečně i pro vás. Já věřím, že jo. Pusťte si ho, užijte si ho, pouze a jenom pro vás. Love Island, Zrádci, úplně cokoliv a zároveň absolutně úplně všechno. Jako třeba naše songy. Teď už Kellyn Superstar na Fajnu.
1: Čau, já jsem Kellyn a posloucháš můj novej single.

0: Justin Bieber, Cold Water. Song, který jsme se společně užívali v 8.22 na Fajnu. A za chvilku si dáme společně další hvězdu našeho mládí. Bude tady Harry Styles a jeden z jeho největších bangrů, Watermelon Sugar. A tady k tomu songu se tak jako spojuje jeden speciální TikTok trend, protože před několika lety se hrozně řešilo, že ano, song se jmenuje Watermelon Sugar. No jo, ale v songu je trošku jiná část. Slyšeli jste to taky? Watermelon Sugar High. A strašně moc lidí mělo problém, že v názvu není high. A já to vlastně strašně chápu, protože upřímně, když jsem to občas týzovala, nebo jsem o songu mluvila, tak z ničeho nic jsem nemohla říct slovo high a prostě úplně TikTok trend chápu. Má TikTok pravdu. No ale jenom pro vás celý banger, což znamená, že si můžeme dát Watermelon Sugar i společně s high. Za chvilku na Fajnu. Are you ready for this?
1: Jsme fajn. Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
2: Please welcome
1: One Republic.
2: Hi, this is One Republic.
1: Prodigy.
3: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
4: Hi, I'm Gracie DeBrons.
5: It's Olivia Rodrigo.
6: Hi, we're Blackpink.
7: Welcome to the show.
8: Jo, dáváme ti na ně lístky.
9: Fajn.
10: Vždycky, ho?
8: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
11: Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze.

0: Memoriál Luboše Tomíčka nabídne špičkovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůni metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
1: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
2: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
3: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

Hvězda minimálně z našeho dětství, Harry Styles, jo, Watermelon Sugar. Song, který vám krásně dokáže zlepšit ráno u nás na Fajnu. No a taky extrémně skvělý téma, a to jsou vztahy. Jednoduše něco, díky čemu se můžete naštvat, rozveselit, zlepšit si, zhoršit si den, jednoduše udělat absolutně cokoliv. A stejně jako my normální lidi, kteří prožíváme vztahy různě, tak i celebritky prožívají vztahy. Například taková Cardi B má dokonce i vztahový rady. Říká, že ve chvíli, když se napijete, dáte si nějaký alkohol a potom chcete napsat svýmu ex, nebo třeba zavolat, nebo úplně cokoliv, tak radši máte zavolat záchranku, než svýho ex. Protože ve chvíli, když už opravdu chcete někoho takového kontaktovat, tak jste na tom opravdu, ale opravdu špatně. A upřímně, já s Cardi souhlasím, naprostá pravda. Prostě kontaktovat ex není dobrý. Ať jste jakkoliv zamilovaný, je lepší to nějakým způsobem přejít, věřte mi. Stejně jako mi musíte věřit ve výběru našich super songů. Teď už Luis Capaldi, jo, Survive na Fajnu.

0: Neskutečný Ray Dalton, jeho Go Dead High u nás na Fajnu. A já doufám, ať děláte cokoliv, jestli už jste probraný, jestli nejste, třeba snídáte, nebo například jedete autem, co já vím, třeba máte práci dneska stejně jako já. No nebojte, za chvilku na Fajnu si řekneme, kdo se nově zrodil. Přesně tak, někdo se zrodil, narodil, ale víte co, dáme si ještě pár songů, například tady bude Adéla nebo Šimonop a potom, až vám řeknu tuhle tu super novinku na Fajnu.
1: Nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh. Vždycky fresh.
2: Fajn. Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
3: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
5: Tak dobře poslouchejte.
4: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House Running.
5: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
5: Budete viset 101 metrů nad zemí.
4: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
7: Maminko!
5: Prostě pořádnej adrenalin.
4: Tenhle zážitek najdete pouze na
6: firmanazážitky.cz.
1: Co teď posloucháš? Co teď sleduješ? A o čem se bude mluvit zítra?
8: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

Tohle byla neskutečná Adela, You Ain't In LA. Na fajnu, a co si budeme, Adela je člověk, který v dnešní době extrémně bouchnul, všichni ví, kdo to je. A my si jenom budeme muset počkat, jak dlouho jí to ještě vydrží, ale samozřejmě na fajnu jí to extrémně přejeme. Stejně jako přejeme Dylanu Sprousovi a jeho manželce Barbaře Palmy, nebo ono, takhle, ono už je taky Sprous, jo, protože si ho vzala, že se jim narodilo dítě. Už před několika měsíci, když oznámili těhotenství, tak to bylo obrovský wow, spekulovalo se o tom, protože bohužel těhotenský bříško je prostě vidět, jo, úplně ho neschováte, no a jim se to taky původně úplně moc nepovedlo, ale nakonec oznámili veřejně, že čekají miminko, všichni z toho byli nadšený, no a dokonce už 7. září se jim narodila krásná holčička a dokonce už s nima sledovala i jejich oblíbený sport. No ale nebylo to jenom tak, samozřejmě nevzali ji na stadion a nefandili tam prostě baseballu, ne, bylo to tak, že koukali na televizi, vyfotili ji právě před obrazovkou, že s nima kouká na zápas, no a dali to na Instagram a právě oznámili, že se jim 7. září narodila krásná dcerka, což jim samozřejmě přejeme, snad bude mít ráda stejný tým, jako mají právě rádi oni, očividně už jí na to naučujou. No a stejně jako vy máte na fajnu hrozně rádi naše songy, třeba za chvilku Imagine Dragons nebo teďkon Jamie Miller Baby Doll u nás na fajnu.

0: Imagine Dragons, neskutečná kapela, která nám na fajnu uzavírá naši druhou společnou hoďku, neboli jsme přesně v půlce. Dvě hoďky za náma, dvě hoďky před náma. Samozřejmě v té další si dáme bizárky. Tady ta hoďka byla plná různých informací o celebritkách, bulvárkách, bizárkách. No však to znáte, vždycky rozebíráme vlastně to samý. Je to se mnou opravdu těžký, protože většinou si dáváme právě bulvárky, který vy milujete a reagujete na to víc, než bych vůbec čekala, ale taky si dáváme ty bizárky, které budou v téhle super hoďce. To znamená, počkejte si na to, já věřím, že se mnou 100% pobavíte.
1: Slunce zapadá, město žije a první drink cinkne o stůl. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě.
2: Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utrhne.
3: Fajn. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Nová hudba. Nečekaně upřímní hosté. Internet, který se zase trochu utrhnul.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
4: Vždycky hot.

0: krásný dopoledne. Ano, přesně tak, startuje dopoledne. S Míšou už se tady dvě hoďky, ale to nevadí. Při tom dopolední to taky musíme společně pořádně, ale pořádně rozjet. A jak jsem vám před chvílí říkala, startuje hoďka neskutečných bizárků. A já doufám, že jste absolutně ready, protože mám zprávu, která se taky týká vztahu. Ano, já vlastně rozebírám jenom vztahy, jsem si uvědomila. Ale minulý týden jsme rozebírali jednu super informaci a jestli jste poslouchali, tak věřte mi, to, co budeme poslouchat za těch 10 minut, 100% na to naváže, protože to vlastně to stejný téma, jenom se nám malinko posunulo. Buďte ready, mě to strašně pobavilo už jenom teď a věřím, že vás to pobaví i za chvilku. Teď už skupina Rudimental, Jess Glynn, These Days na Fajnu.
1: Fajn víkend. Now you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank

ADHD hymna Messi. Která nám dojela v 9 hodin a 11 minut na Fajnu. Seznamování, vztahy, něco, co je extrémně komplikovaný, no ale taky to vlastně můžete udělat i strašně jednoduše. Například jako jedna Američanka, která udělala konkurs na svoji životní lásku, na svého partnera. A samozřejmě každý má nějaký preference, přednosti, zápory. No ale tahleta Američanka měla určitý filtr, nebo vlastně furt má. Vy se pořád můžete přihlásit do castingu na jejího partnera, lomeno třeba budoucího manžela. Ale musí vám být mezi lety, nebo musí vám být 28 až 47, musíte měřit alespoň 178 cm a taky musíte být bezdětný, protože s váma chci mít to první dítě a zažít životní lásku. Do tohohle výběrka se přihlásilo už 241 mužů, ale i tak, i vy můžete být jeden z těch super týpků. A nebojte, ještě soutěž není u konce, to znamená, jestli si chcete takovýmhle způsobem najít partnerku a právě se vám třeba tato Američanka zalíbila, máte možnost se do výběrka přihlásit. Já se přiznám, že to je vlastně docela fajn. Jako co si budeme v dnešní době si najít partnera je extrémně komplikovaný a ve chvíli, když prostě napíšete, musí mu být tolik až tolik, musí měřit tolik a tolik centimetrů, potkáme se v tuhle a tuhle dobu, popovídáme se a uvidíme. Značka ideál, takovej jednodušší Tinder. No ale co je na Fajnu vždycky jednoduchý a vždycky fresh jsou naše songy, stejně jako neskutečný song dance právě teď na Fajnu.

0: Hers, taky Purple Disco Machine, jejich Wonderful Life. Song, který původně zněl malinko jinak, ale potom si německý DJ Purple Disco Machine řekl, že by si mohl předělat, a proto tady na Fajnu máme tenhle skvělý remix, který stojí za to. A samozřejmě to není jediný song, který máme v playlistu. Za chvilku třeba Cameron Whitcomb, jeho Medusa. Taky se za chvilku podíváme na rozdíl mezi samostatností a taky tím stavem, když jste jednoduše osamělí. Osamělost nebo samostatnost? Už za chvilku na Fajnu.
1: Co je hot v hitparádách? Co právě trenduje na TikToku?

0: Vždycky hot.
1: Vždycky fresh. Fajn.
2: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
3: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve Vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
4: Největší hudební hvězdy.
5: This is Taylor Swift.
6: Hi, it's Harry Styles.
7: Hi, I'm Olivia D.
8: Sleduj Fajn. Fajn.
9: This is Bruno Mars.
10: I'm Olivia D.
11: It's Sabrina Carpenter.
12: Music.
13: Fajn.

taky Golden Summer. Never really fades away. Jednoduše téma, o kterém opravdu hodně z nás ví, protože už jsme si prožili naše super léto minimálně s naším fajnem, nebo i jste si ho prožili sami. Samozřejmě nesoudím, jednoduše song, který se nám extrémně hodí do krámu. Trendy jsou vždycky trendy, jak se říká. No a tady v tu dobu je docela trend popisovat vaše vztahy, nebo vztahy se popisovaly vždycky. No ale prej v dnešní době je hrozně cool bejt sám. A nejenom cool, ale je to vlastně osvobozující, jednodušší. A obecně ženy říkají, že je jednodušší bejt sám, nebo si jednodušší, když jsou sami, než když mají partnera. A celkově nejsou ani tak osamělí, jak by si člověk vlastně myslel. A musíme odlišovat právě osamělost a samostatnost, protože je takový super reelsko, myslím, že všichni znáte, všichni dobře víte. Říká se, že dřív si právě ženy vybíraly muže i podle toho, jestli je například finančně zabezpečí. No ale v dnešní době už si každá žena na sebe dokáže vlastně vydělat sama. Samozřejmě výjimka potvrzuje pravidlo, o tom neříkám nic, ale v dnešní době prostě žena už pracuje, umí vařit, péct, úplně všechno a je vlastně toho muže úplně nepotřebuje. Samozřejmě dobře, je fajn, když nám nějaký týpek jako přikluče poličku, ale to bych řekla, že zvládnu i já sama, jo, ale jakože chápeme se. No ale obecně jednoduše musíme mít všichni charisma, i muži, i ženy, protože dneska už jde opravdu o správnou osobnost a ženy se nebojí být sami a ne vždycky jsou tak osamělí, jak si o nich lidi, nebo tady v tom případě hlavně muži, myslí. No a třeba kdo není osamělej, tak je Lady Gaga, která nám teďkon dá to správný abrakadabra na fajnu.

0: Paris, taky Dua Lipa, jejich One Kiss. Song, který nám pomalu, ale jistě dojíždí na fajnu. A za chvilku jeden člověk, který nám dojel do Prahy, ale my jsme o tom vlastně vůbec nevěděli. Jedno velký tajemství, který se prozradilo teďkon v posledních dnech, protože vyšel reklamní spot, ale kdo co, jak, proč, s kým. Až za chvilku.
1: Fajn víkend s Míšou. Fajn. Proč se culíš? Protože budeme krásný. To už přece jsme. Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky. Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
2: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
3: Pak přijeďte do AutoESA.
2: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
3: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
2: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
3: Kdo na to jde?
2: Od lesa prodá auto u ESA.

Na Fajnu nám právě dojela Olivia Rodrigo, její Stupid Song, ale co opravdu není stupid, tak to jsou lidi okolo Zendaya. Protože kdo je Zendaya, to stoprocentně všichni moc dobře víte. No a ona byla v Praze. Ale samozřejmě skoro nikdo o tom nevěděl. Někdo samozřejmě jo, musela tady něco natočit, ale veřejnosti to bylo úplně skryto. Natáčela tady reklamní spot přímo právě v Praze, který začíná na Strahově mezi ventilačníma věžema, kde právě Zendaya utíká před partou útočnic, potom pokračuje na střechu, na novou střechu Národního muzea a já věřím, že většinu z nás to opravdu zaujalo, protože prostě v Praze Zendaya, ano, už tady byla, hodně z vás se mohlo s ní samozřejmě vyfotit a tentokrát jsem úplně nejela na fotku nebo si prozkoumat Prahu, to už má za sebou. V době, kdy byl Spider-Man, no, tak to si tady nějakým způsobem, že jo, prošla naší Prahu. Teď to podle mě spíš byl výlet typu přijedu do Prahy, natočím spot a odletím zpátky, ale co my víme, třeba tady byla skrytá, skovaná pod maskou a taky si znova aspoň něco malinko prošla. Ale co my stoprocentně víme, tak jsou naše další supersongy. Třeba Shakira, Burna Boy, jejich Die Die na Fajnu.

0: Dermot Kennedy, Power Over Me, song, se kterým uzavíráme naši třetí společnou hoďku. A já doufám, že jste plně ready například na ženskou logiku, protože to nás dneska nemine.
1: Fajn víkend s Míšou. Fajn. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání 23.9.
2: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

Dobrý dopo, čau lidi, poslední dnešní hoďka Fajn víkendu s Míšou právě startuje a já doufám, že i vy jste pořádně nastartovaný, že se vás probrala. Kdyby náhodou se stalo, že je sobota a vy jste teprve vstávali, já vám to absolutně nemám za zlý. Hele, prostě máme tady společně to ráno, což znamená, že se musíme probrat, ale zároveň i malinko relaxovat, protože sice v sobotu by se mělo ještě něco dělat a až v neděle je od slova nedělat, ale tak znáte tyhle ty klasický keci. Stejně jako máte rádi moje keci v podobě ženský logiky. Už za chvilku u nás na Fajnu, do té doby třeba Disco Line Snow Broke Boys právě teď.

Killers Roses. Song, který se nám na fajnu krásně hodí na naše další téma. Protože dneska je National Boyfriends Day. To znamená, dámy, dejte svýmu boyfriendovi růži, kytičku, cokoliv takového, protože oni se dneska zaslouží ten princess treatment, když už mají svůj speciální den. A co my víme, třeba se to díky tomu naučí. Turn it up a notch, here's our song, Animal.

0: Nejenom, že je Zara Larsson hvězda posledních dní, ale ona byla hvězda i před 10 lety. Přesně se stala klasická situace. Bouchla, její song Clash Life, který právě teď slyšíte, bouchnul. Potom na několik let spadla a moc lidí nevědělo, kdo to je, proč to je a tak dále a tak dále. No a nakonec vydala další super bangry a máme tady naši extrémní hvězdu, celosvětovou Zara Larsson, kterou si dáme společně za chvilku na Fajnu.
1: Fajn víkend s Míšou. Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony, toaletní papír, 30 rolí za 139,90. Jaro, prostředek na nádobí, 2 kusy v balení za 139,90. A Somat, kapsle domičky, různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
2: Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka nabídne špičkovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůni metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.

Neskutečný Alex Warren, jeho Passenger, song, který nám dojel v 10.30 na Fajnu. A mám tu jedno dost vážný téma, to znamená, nebudeme si z ničeho dělat srandu, není to vůbec hezký a týká se to Francie. Teďkon se tam konaly studentské demonstrace, no a nějaký lidi protestovali proti právě tady těm protestům. Jednoduše se začaly podpalovat francouzské školy, taky například tam byla střelba a obecně prostě ve Francii to není úplně hezký. Co si budeme, v létě se řešil obchod s bílým masem a obrovský téma byla Paříž, taky Londýn, ale teďkon se bavíme obecně o Francii. No a celkově prostě Paříž není úplně turisticky friendly, dobrá destinace, sice ano, já jsem jeden z lidí, který taky chtějí vidět třeba Eiffelovku nebo obecně si tu Francii procestovat, ale na rovinu ani v dnešní době, ani v prázdninách, a obávám se, že to tak ještě chvilku bude pokračovat, Francie není úplně to nejúžasnější, nejlepší místo, protože za prvý například Paříž je ta nejvíc turistická oblast, neboli nejvíc turistický město, který na světě máme, což je vlastně hustý, ale zároveň očividně extrémně nebezpečný. To znamená, jestli někdy pojedete do Francie, hodně štěstí, doufám, že se vám nic nestane a já vám pro správný štěstí posílám další song. Třeba takovej Felix, Enjoy Heart, jejich Pride na Fajnu.

0: P27, jeho toulavej pes, song, který nám zlepšil dopoledne na Fajnu. Doufám, že vám zlepšil třeba cestu autem nebo obecně, vlastně možná i snídaní, je sobota, dneska vám to ještě odpustím. No ale za chvilku už vám to nebudu odpouštět já, ale můj skvělej kolega Žampik, protože Kuba bohužel dneska nemohl dorazit, ale nebojte, to neznamená, že se společně s Fajnem nezabavíte, protože například, hele, náš playlist, ten tady bude 24/7, furt jede dokola, je naprosto úžasný. A samozřejmě mí kolegové to budou taky. Stejně jako to bude třeba Rugel nebo Ale Farben, i ten playlist je nabitej.
1: Fajn víkend s Míšou. Fajn. Proč se culíš? Protože budeme krásný. To už přece jsme. Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky. Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
2: Fajn, vždycky hot,

Dominik Fike, tak jeho White Keys song, se kterým uzavíráme dnešní sobotu Fine Weekendu s Míšou. Já doufám, že jste si ji pořádně užili, věřím v to, doufám v to úplně ve všechno. A my se slyšíme zase zítra, jsem tady plně ready nastartovaná v 7 ráno. Ano, já věřím, že i vy se proberete, vstanete a v neděli v 7 odstartujete neděli s Míšou na Fajnu. Tak ahoj.

0: hostí ve streamech. Co právě trenduje na TikToku? Máme na Fajn. Máme na Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn.
1: Fantazimánia přichází do Letňan. 10. října ovládnou OC Letňany superhrdinové, rytíři, princezny a další filmové postavy. Těšte se na show s laserovými meči, kreativní zóny, akční výzvy, focení z cosplayery nebo průvod kostýmů. A pozor, na prvních 1000 návštěvníků v kostýmu čeká speciální odměna. Fantazimánia v OC Letňany. 10. října od 10 do 18 hodin. Den, kdy se fantazie stává skutečnou.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

A to znamená, že startuje dopolední fajn víkend. Dneska tady místo Kuby jsem já, ale já věřím, že tu tříhodinovku spolu bravurně zvládneme. Za chvilku si povíme o tom, co je to love bombing. Upozorňuji, že to není žádná sexuální praktika. No a do té doby Jax Jones nebo Teddy Swims na fajnu.

Tate McRae, Revolving Door, posloucháte Fajn za Mikem Jindra a lidi, určitě už jste někdy zažili to, že vás někdo pozná a během týdne vám píše od rána do večera, nosí vám kytky, říká vám, že jste jeho zpřízněná duše a plánuje s váma dovolenou na příští rok. Je to za vás ještě pořád romantika, nebo už je to za vás trošku moc? Přesně tomuhle se říká love bombing. Prostě na začátku dostáváte takovou nálož pozornosti, že si říkáte, ty kráso, konečně jsem našla toho pravýho. Problém ale je, když ten člověk zároveň vůbec nerespektuje vaše hranice nebo vás tlačí do vztahu strašně rychle. Je to trošku red flag, je to trošku toxický, každopádně napište mi, co je podle vás na začátku vztahu už moc. Každodenní psaní, dárky, miluju tě hned po týdnu, co se znáte, a nebo vás naopak přesně tohle to baví. Napište mi to na 724 634 634.

posloucháte Fajn při sobotě 3. října a my jsme se tady bavili o takzvaném love bombingu. Je to stav, když vás někdo pozná, jste třeba týden v kontaktu a on už je do vás maximálně zamilovaný, každý den vám píše, nosí vám kytky, říká vám, jak vás miluje. Ptal jsem se, co je za vás na začátku vztahu takhle moc, a nebo jestli je třeba tohle za vás absolutně v pohodě. Tady Verča mi napsala, každý den si psát mi na začátku vztahu vůbec nevadí, ale to miluju tě, tak to bych asi utekla. To je otázka, jako po jaký době teda to miluju tě je v pohodě, po jaký době to může přijít. Tomáš napsal, já miluju, když se ten člověk snaží, takže dárky a psaní beru, jenom žádný plánování svatby po druhém rande. Chápu, ani po třetím, ani po čtvrtým, za mě ani po roce teda, každý to má nějak. A Nikča napsala, když mi píše každý den, tak je to právě super, aspoň vím, že má zájem. No jo, holky si rády píšou, to si kluci zapamatujte.

0: Fresh. Fajn. Nebe, celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe, celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
1: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
2: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
3: No, říkala, že nic nechce.
2: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
3: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
4: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
3: Romantickou večeři.
4: Pobyt pro dva.
3: House running.
4: Jízdu v supersportu.
3: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
4: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
3: Nejlepší zážitky hledejte na
5: firmanazážitky.cz.

Posloucháte Fajn Víkend, tohle to byl Kellyn a Dollar Prince, absolutní banger, superstar. My jedeme dál, před náma je Kygo. Masakr je, že Kygo byl původně hasič na norské námořní základně. Během povinné vojenské služby měl tolik volného času, že právě tam začal intenzivně dělat hudbu a učit se produkovat podle YouTube tutoriálu. A ještě větší bizár je, než začal dělat elektroniku, tak chtěl být fotbalista a snil o Premier League. Ve 12 letech to prý měl jako velký sen. Já myslím, že ale ten sen, který on žije, tak je neskutečný, protože patří mezi jedny z nejznámějších DJů na světě. A tenhle ten track One Republic Chasing Paradise je neskutečný. Pojďme se ho dát právě teď na Fajnu.

0: Tracy Abrams, Look at my life, posloucháte Fajn v sobotu 3. října a lidi, znáte takovej ten pocit, když už skoro spíte a najednou máte pocit, že padáte z baráku, cuknete celým svým tělem a jste zase vzhůru a absolutně nemůžete usnout. Je to úplně běžný jev a říká se mu hypnický záškup. Tělo přichází do spánku, svaly se uvolňujou a mozek někde vyšle takový divný signál, pozor, padáme! No, častěji to může být třeba, když jste ve stresu, když jste hodně unavený, a nebo po hodně kofeinu, když to přeženete s led vlajtíčkem. Ještě podobný jev je taky spánková paralýza. Máte občas někdy tyhle ty stavy, jak už tenhle ten hypnický záškup nebo spánkovou paralýzu? Napište mi, kde jste to měli naposledy. 724-634-634.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Go.

Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.

0: Olivia Rodrigo, Stupid Song, pohodovou sobotu na fajnu vám přeje Jindra. My jsme před chvílí řešili spánkový problémy, a to takzvaný hypnický záškup anebo spánkovou paralýzu. Ptal jsem se, jestli vy jste někdy v poslední době tohleto zažili. Tady jsou vaše odpovědi. Karolínka mi napsala, spánkovou paralýzu jsem měla asi třikrát. Poprvé jsem fakt vůbec nevěděla, co se děje, byla jsem vzhůru, koukala do pokoje a nemohla se ani pohnout rukou. Strašný pocit. Ale já to měl asi taky třikrát v životě a přijde mi, že to trvá strašně dlouho a že fakt nemůžete nic. Mozek funguje, ale tělo absolutně nespolupracuje. Patrik napsal, mně se při usínání pravidelně stává, že mám pocit, že jsem zakopl nebo padám ze schodů. Vždycky se mu kopnu a úplně se proberu. No, tak hlavně, že nespaneš z postele.
1: Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn.

0: Sport Film Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve Vratislavických Desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

OK, 12. hodina odbyla, startuje naše druhá společná hodinka. Takhle při sobotě, na mě tady nejste zvyklí, dneska jsem místo Kuby, ale je to absolutně boží. Hele, za chvilku si prozradíme, jestli AI používají víc chlapy, anebo ženský. Na to si počkejte. Do té doby Fastboy a Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else, právě teď na fajnu.

Dobrou sobotu na fajnu. Tohle to byl Niko Santos a lidi, řekněte mi upřímně, kdyby vám šéf v práci nebo učitelka řekla, tohle si dělal přes ChatGPT, přiznáte se, anebo začnete dělat, že vůbec nevíte, o čem mluví, že nic takového nepoužíváte. Protože AI už dneska spousta lidí používá úplně běžně na maily, na zprávy, na hledání informací nebo různý nudný úkoly, který se vám prostě nechtějí dělat. Jenže je kolem toho takový zvláštní paradox. AI vám může práci brutálně ulehčit, ale když řeknete, že jste ji použili, někdo si může říct, aha, takže to vlastně tohle ta frajerka sama neumí. Výzkum fakt ukazuje, že lidi můžou uživatele AI hodnotit jako míň schopný anebo míň snaživý. A zajímavý je, že podle letošního průzkumu ženy AI v práci používají o něco míň než muži. A mezi těmi, kteří používají častěji svoje používání před kolegy nebo šéfem zatujou. No, takže asi malinko línější jsme, ale chlapi, pojďme se snažit. Pojďme zase makat sami za sebe a zkusit ten chat GPTčko omezit. Ale napište mi, jak vy v poslední době používáte chat GPT, jestli se to někam posunulo, na co jste ho třeba používali před rokem a teď, co třeba novýho jste zjistili, že to umí, a jak často ho používáte? 724 634 634.

Tate McRae, You Broke Me First. Posloucháte Fine, za Mikem je Jindra. Já jsem se vás ptal na to, k čemu v poslední době používáte ChatGPT. Jestli se to třeba změnilo, k čemu jste ho používali před půl rokem a teď, jestli jste se na ně naučili nějaký nový věci a jak často ho používáte. Kristýnka mi napsala, já jsem teď začala AI používat na cestování. Nechám si třeba naplánovat celý víkend v nějakém městě podle toho, co mě baví. Tyjo, to je vlastně dost dobrý nápad, to mě to třeba ještě nikdy nenapadlo. To je dobrý, to v nějakém městě podle toho, co mě baví. Tyjo, to je vlastně dost dobrý nápad, to mě to třeba ještě nikdy nenapadlo. To je dobrý, to může být fakt fajn. A Matěj napsal, já

0: Republic.
1: One Republic.
2: Hi, this is One Republic.
0: Prodigy.
3: What's up, guys? This is Bruno Mars.
4: Hey, I'm Gracie Abrams.
5: It's Olivia Rodrigo.
6: Please make some noise.
7: My name is Somber.
8: Welcome to the show.
9: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
9: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
10: Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka nabídne špičkovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůni metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

stále ladíte fajn, dneska máme sobotu, 3. října, před náma je Gigi Perez. Neskutečná frajerka, která se k hudbě dostala vlastně úplnou náhodou. Když byla na střední, tak se nevešla do fotbalového týmu. Tak začala chodit na divadlo a během jedné divadelní zkoušky si všimla klavíru, na který se nesmělo sahat. Počkala, až tam učitel nebude a sama se na něm naučila první akord C-dur. A od toho se postupně dostávala ke kytaře, psaní songů a nakonec třeba k právě k Sailor Song, který si dáme právě teď na Fajnu. Yeah. Fajn.

0: Tame Impala, Loser, posloucháte fajn, tohleto je fajn víkend a chlapi, máme docela problém. Holky jsou podle novýho českého výzkumu se single životem spokojenější než s náma. Takže zatímco my řešíme, kde najít holku, některé holky si říkají, ale mě je vlastně samotný úplně dobře. V Česku je single zhruba 18% lidí a rozdíl mezi ženama a chlapama je docela zajímavý. Ženy jsou bez partnera v průměru spokojenější a častěji říkají, že vztah aktivně nehledají. U mužů je naopak častější, že by vztah chtěli, ale nedaří se jim ho najít. Kde je spravedlnost? Tak chlapi, co myslíte? Jsou dneska holky víc v pohodě single než my? A holky, je vám fakt jako líp, když jste single a nemáte vztah a nemáte nás? Víte, o co přicházíte? 724 634 634, tam je prostor na vaše odpovědi.
1: Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
1: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
4: Maminko!
1: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na
3: Firma na zážitky
1: CZ.
5: Největší hudební hvězdy.
6: This is Taylor Swift.
7: Hi, it's Harry Styles.
8: Hi, I'm Olivia Dean.
1: Sleduj fajn. Fajn.
9: Are you ready?
10: My name is Somber.
11: What up, it's Kehlani.
12: Hey, it's Taylor Swift.
13: Back to the hits.

Anička Farná vám zpříjemnila sobotní den tady na Fajnu a před chvílí jsme tady řešili problém pro nás chlapy, protože podle nejnovějšího výzkumu tak jsou ženy čím dál tím víc spokojenější sami než s náma s chlapama. Ptal jsem se, co vy na to chlapy a co vy na to ženský, jestli to tak opravdu je. Tomáš napsal, jako chlap to nechci přiznat, ale jo, přijde mi, že holky dneska radši budou sami, než aby tolerovali nějakýho blbce. Tomáši, takhle na to nemůžeš. Verča napsala, já jsem single 2 roky a upřímně mi nic nechybí. Mám klid, spoustu peněz a nemusím nikomu vysvětlovat, kde jsem, co jsem dělala a jak jsem to dělala. Co na to říct? Radši pojedeme dál, před náma Loy a Golden Summer na Fajnu.

0: 13. hodina odbyla a startuje naše dnešní společná hodinka tady na Fajnu. Za chvilku si povíme o opileckých telefonátech. Tak si na to počkejte, do té doby Shakira anebo Kygo Firestone právě teď na Fajnu.
1: Hity do hlavy. Vždycky hot, vždycky.

Alex Warren, Ordinary, posloucháte Fine při sobotě 3. října a jestli dneska večer plánujete jít na nějakou partošku, tak mám pro vás jednu důležitou radu. Nepište ani nevolejte bejvalce nebo bejvalýmu. Cardi B teď radí přesně tohle. Když se napijete a najednou máte pocit, že musíte něco vyřešit s ex, tak radši položte telefon nebo ho někam vyhoďte. Protože alkohol vám může dodat odvahu, udělat něco, co byste zastřízliva nikdy neudělali, a nejhorší je, že ráno už to ale nejde vzít zpátky. Takže klasika ve 2 ráno. Čau, vzpomněl jsem si na tebe, co jsme nedořešili, a 9 ráno, sakra, sakra, sakra, co jsem to udělal? Ale přiznejte si, kdy jste naposledy v opilosti psali ex a schválně, co jste mu napsali nebo zavolali? Za mě, když už mu chcete volat, tak se zbomběte tak, že vám není rozumět.

0: Felix Jen a Ray Dalton, Call It Love, posloucháte sobotní Fajn a já jsem se vás ptal na to, kdy jste naposledy v opilosti psali svý ex nebo svýmu ex a co tam v té zprávě bylo. Marek napsal, naposledy jsem minulý víkend ve 9 ráno vyznával lásku svojí bejvalce. Zjistil jsem, že jsem to poslal někomu úplně jinému. To je vlastně dobře, hele. Myslím si, že to dopadlo nejlíp, jak mohlo. Klára napsala, nedávno jsem v noci volala svýmu ex asi 8krát. Nezvedl to ani jednou. Ráno jsem chtěla umřít. Aj, to muselo být hezký, to číslo 8 zmeškaných hovorů. David napsal, opilý jsem jí napsal, že mi chybí. Odpověděla, to mě mrzí, tečka. Tak to mě za tebe taky mrzí, Dave.
1: Co je hot v hitparádách? Co letí ve streamech. Co právě je trend?

0: Vždycky hot,
1: vždycky fresh. Fajn.
2: KFC ti zase nabízí víc.
3: MacBooky Neo,
2: iPhone 17,
3: laserové projektory,
2: sluchátka Apple Beats
3: a stovky dalších cen.
2: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
3: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
2: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola, litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
5: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity. Poslouchej nás on air, online na Fajn Radio.

pondělí, sobotní odpoledne na Fajnu, tohle to byl Cameron Whitcomb a jenom taková připomínka, na našem YouTube máme Posedlí. Náš podcast, kde řešíme aktuální reality shows a teď jedeme hlavně Love Islandák a zrádce. U Love Islandu si Kristýnka zve lidi, kteří už z vily vypadli, takže se dozvíte věci, které jste přímo v televizi třeba vůbec neviděli, jaký to v té vile reálně bylo, vztahy, vypadnutí a co se třeba děje potom, co vypadnete. A u zrádců je to podobně, hosti jsou vyřazeni ze hry a podcast se natáčí hned po odvysílání dílu, takže jsou ty reakce ještě úplně čerstvý a autentický. Takže jestli milujete Love Island nebo zrádce, mrkněte na náš YouTube Fajnu a najděte si tam Posedlí. Stojí to za to, je to absolutně boží.

0: Mark Amber, Do Proof, posloucháte Fine, za Mikem je Jindra, no a já se s váma za chvilku budu muset loučit, ale nebojte, nepřijde to ještě teď, protože před náma je například třeba ještě tenhle track. It's 70 miles down to Giant Rooks, neskutečný týpek, který začal dělat hudbu už v 8 letech se svým bratrancem. A pozor, jejich první kapela byla punková, takže tenhle týpek byl v 8 letech totální punkáč a dneska je frontman jedný z největších německých indie kapel a punkově to rozhodně nezní, ale zní to skvěle. A dáme si to za chvíli na Fajnu. We got
1: that hit. Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony, toaletní papír, 30 rolí za 139,90. Jaro, prostředek na nádobí, 2 kusy v balení za 139,90. A Somat, kapsle domičky, různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
2: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
4: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
5: Tak abyste ho nepromeškali.
4: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
5: Garanci kvality i výhodného financování.
4: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
6: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
7: Největší hudební hvězdy.
8: This is Taylor Swift.
9: Hi, it's Harry Styles.
10: Hi, I'm Olivia Dean.
11: Sleduj Fajn. Fajn.
12: Turn it up, turn it up. Music.

jdu domů. Tak hele, kdyby vám to nedošlo, tak já jdu domů. Tří hodinovka tady při sobotě je za náma. Zítra už vám sem zase vrátím Kubu, ale díky, že jste mě sem pustili, bylo to super. Já vám přeju krásný zbytek víkendu, no a po mně, ale hlavně Christine Esposito. Dejte si s ní tady 4hodinovku na Fajnu, věřím, že to bude stát za to. Já se na vás budu těšit v pondělí ve Fine Driveu od 17 do 20 a za mě už jenom ty dvě slova. Popo!

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na párty, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.

0: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
1: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
2: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
3: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity. Baby, poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
4: Fajn.
5: Vždycky hot.
3: Vždycky fresh.
4: Fajn. 3, 2, 1, go.
5: Fajn víkend.
3: Kristin Esposito.
4: Fajn.
6: Lidi, startuje Fajn víkend s Kristin, 4 skvělý hodiny před náma, doufám, že jste na to ready, 14.00, to znamená, že můžeme jít rovnou na to, za chvíli se podíváme, co se kde děje, co se kde kolem nás chystá, no a taky si samozřejmě dáme skvělý songy, už za malou chvíli třeba Kecaj, nebo taky Taylor Swift, Olivia Rodrigo, Chris the Summer a mnoho dalších, ale pojďme na první songy, tady je Angel a taky Miley Cyrus, End of the World, právě teďka na Fajnu. Fajn.

To je Joe Corey, Jack Jones, taky Charlie XCX. Tak co na to říkáte? Out může být takhle při odpolední v sobotu? Posloucháte fajn, za mě teda rozhodně takováhle party při odpolední jde. Víkend znamená jediný hledat, kam se dá vyrazit, anebo taky nic nedělat. Ale já mám pro vás hnedka tři tipy na sobotu, který by vás mohly zaujmout. V Brně totiž běží Reconnect, dneska poslední den, taková jako hudební konference, zní to vlastně hrozně nudně, ale prostě je to festák jako každý jiný. Během 3 dnů najdete přes 40 koncertů, což je jako mega cool. Dneska bude v Brně třeba Marie April, anebo taky Simi Livin' Life, což jako nechci nic říkat, už jsou to docela velký jména, zašla bych na ně bejt váma, pokud jste v Praze, teda v Praze, naopak, v Brně nebo okolí, takže v Brně Reconnect, taky pokud nechcete jenom večer někam na koncert, ale po celém Česku dneska pokračuje Den architektury. Čekají vás prohlídky míst, kam se normálně tak nedostanete a spoustu akcí je úplně zdarma, běží to o to už tohle týdne do až dalšího týdne, ale hele, víkend věčný a většinou lidí máme asi volno, tak, tak to je jediná, nebo ne jediná, ale jedna z mnoha možností. Hele, akce je úplně zdarma, takže co víc přát. A jestli chcete něco trochu víc undergroundovýho, tak večer tady v Praze v Cargo Gallery vystoupí RNS, taky Cringe Prince a taky Temný Rudo. Takovej dark rap, trap, funk v jednom, takže ať už chcete obyvat hudbu, architekturu nebo prostě něco trochu mimo běžný sobotní plán. Dneska máte z čeho vybírat, taky mi dejte vědět samozřejmě, co vy děláte, jdete na oběd za babičkou, nebo nic neděláte, nebo pracujete, nebo se chystáte na něco, co jsem vám tady neřekla. Dejte mi to vědět na 724-634-634. No my jedeme dál, protože tady máme jednu dámskou skupinu, která to teďka pořádně rozjede, Kecaj a jejich Animal, právě teďka na fajnu. Animal.

Scottů v podobě Davida Getty, Becky Hill, Ellie Anderson, Crazy u Ed Lachlandu, posloucháte Fajn. No a řešíme, jestli se máte fajn a vlastně co tak nějak dneska děláte, co chystáte. Napsal mi třeba Tomáš, ahoj Kristin, tak já jsem zase pro změnu v dílně, ale na večer bude grilovačka, tak hezký den všem, Tomáš. To mě taky, věřím, že ti to rychle uteče a že si potom dopřeješ tu grilovačku, to upřímně jako závidím. A hlavně jsou to poslední letní dny, nebo letní, oni už nejsou letní, ale co se týče počasí, tak ještě hezky, takže ty poslední grilovačky, honem, stihněme to. Taky napsala Terka, ahoj, já jsem dneska vstávala až ve 12, takže se teďka snažím zjistit, co je vlastně za den, asi půjdu někam na procházku. No a takhle taky můžete trávit sobotu, je to úplně OK, taky ale ještě napsala Janča, ahoj, já dneska uklízím, protože přes týden na to není klasický čas. Yes, a i takhle můžeme trávit prostě víkend, hlavně, že ho ale trávíme spolu, to je jasný. Za chvíli si dáme další skvělý bangry, bude tady Alesso, Heroes, takhle se můžeme cítit při sobotě, nebo taky tedy Swims, Mr. Know It All, na Fajnu za malou.

0: je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Chceš víc fajnů?
2: Jsme i na Insta. Stories,
1: backstage, memíčka
2: i tvoji oblíbení moderátoři.
1: Mrkni na Fine Radio.

0: v podobě Alesso Heroes na Fajnu pokračuje 14.30 přesně. No a lidi, 90 tisíc lidí, umíte si to představit? Ve frontě, v online frontě na jeden koncert. Tohle to teda už není fronta na lístky, to je skoro jako takový menší město. Kellyn totiž a Victor Sheen chystají společnou Arena Tour. Všichni podle mě na to čekali, ale ani nevěděli, že to potřebujou. Potřebovali jsme to. Jedna z těch zastávek je i show v O2 aréně a podle zveřejněných údajů se do fronty na vstupenky postavilo přes 90 tisíc lidí. Věřím, že hodně z vás, co teďka posloucháte, byli jeden z těch 90 tisíc lidí. Otevřený notebooky, mobil jako záloha, internet nesmíte ani dýcháním rozhodit a pak vám to ukáže číslo někde kolem 70 tisíc a vy jenom přemýšlíte, jestli vůbec máte nějakou šanci. Právě tohle je podle mě jako zajímavý, že vy ani jako nemusíte být nějaký největší fanoušek rapu, abyste věděli, jak obrovský hype kolem téhle dvojice je, protože to se registrovali snad úplně všichni. Protože takhle, dostat se do O2čka je jedna věc, ale dostat se tam přes 90 tisíc dalších lidí, kteří chtějí to samý, to už je skoro sportovní disciplína. Takže lidi, jestli jste lístek ukořistili, tak jako gratuluju, jestli ne, jako já a další, nevím, 80 tisíc lidí. Hele, tak snad aspoň máte ten screenshot z té fronty. Takhle, jedna dobrá zpráva, prej se chystá další termín, kam se těch teda 70 lidí stejně nevejde. Takže válka číslo dvě na lístky kdy? No, hele, pojďme si radši aspoň dát Kellynu song, jo? Pokud jste se nedostali, já si myslím, že to je skvělá taková jako náhrada, i když prostě není to vančo. Ale hele, Kellyn a Dollar Prince, jako kdy se stalo, že tady na Fajnu hrajem takovýhle bangry, jakože takovýhle bangry, jako je Kellyn a Dollar Prince, superstar, právě teďka nemusíte děkovat.
1: Čau, já jsem Kellyn a posloucháš můj novej single.

0: to je Taylor Swift, její Patient Zero, novinka tady u nás na Fajnu. No a prej někdy nemusíte znát žádný důkazy, abyste poznali, že vám někdo lže. Stačí prej jedna trošku nečekaná otázka, která člověka vytáhne z připravené odpovědi, a přesně o to jde, za chvíli to probereme, ale kdo vím, že nám rozhodně nelže, je Adela s jejím singlem Ain't in LA. Tenhle skvělej a samozřejmě pravdomluvný song si za chvíli dáme tady na Fajnu. Za chvíli ale třeba tak ještě Olivia Rodrigo, Dua Lipa. No prostě tady vydržte. A Fajnu.
1: Fajn víkend. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Aviváško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jarkab sledomičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
3: No, říkala, že nic nechce.
2: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
3: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
4: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
3: Romantickou večeři.
4: Pobyt pro dva.
3: House running.
4: Jízdu v supersportu.
3: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
4: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
3: Nejlepší zážitky hledejte na
5: firmanazážitky.cz.

Olivia Rodrigo, taky Stupid Song na Fajnu nám přinesl trošku emocí a u emocí taky trošku zůstaneme, protože jestli máte pocit, že vám někdo kecá, přestaňte se ptát na fakta. Prý jakoby bychom se všichni měli zeptat toho člověka, jak se u toho cítil. Přesně na tom stojí jedna metoda odhalování lži, o který se teďka mluví. Když se někoho zeptáte, kde byl včera večer, může mít připravenou odpověď, ale když místo toho řeknete třeba, jaký jsi z toho večera měl pocit, najednou po něm vlastně chcete něco, co se hůř vymýšlí na tom místě, že jo. Princip je prostě jednoduchý. Skutečně prožitou situaci si člověk a jeho emoce může vybavit, zatímco u vymyšleného příběhu musí zároveň držet svoji verzi, ještě k ní na místě vyrábět, že jo, nějaký pocity. Ale pozor, takhle, není to žádný lži detektor na 15 sekund, jo, ani oční kontakt, zaváhání nebo nějaká jedna divná reakce sami o sobě nejsou důkaz, že někdo lže, neberte to takhle osobně, jo. Takže jestli vám někdo příště začne vyprávět podezřele dokonalý příběh, možná není potřeba hrát jako detektiva. Stačí se zeptat, a jak se u toho cítil, a pak už jenom poslouchat.

0: Troje Hot Hit Parádách. Co letí ve streamech. Co právě trenduje na TikToku. Máme na Fajn. Vždycky hot,
1: vždycky fresh.
0: Fajn.
2: Fantazimánia přichází do Letňan. 10. října ovládnou OC Letňany superhrdinové, rytíři, princezny a další filmové postavy. Těšte se na show s laserovými meči, kreativní zóny, akční výzvy, focení z cosplayery nebo průvod kostýmů. A pozor, na prvních 1000 návštěvníků v kostýmu čeká speciální odměna. Fantazimánia v OC Letňany. 10. října od 10 do 18 hodin. Den, kdy se fantazie stává skutečností.
0: Co teď posloucháš? Co teď sleduješ? A o čem se bude mluvit zítra?
3: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
0: Fajn. Vždycky hot.
3: Vždycky fresh.
0: Fajn. 3, 2, 1, go. Fajn víkend.
3: Kristin Esposito.
0: Fajn.
4: Ahoj lidi, startuje druhá hodinka Fajn víkendu s Kristin, máme 15.01 a někdo vám píše od rána do večera, říká, že jste jeho spřízněná duše a plánuje s váma budoucnost po pár dnech. Zní to nádherně, všichni jsme to asi někdy zažili, ale někdy právě tady začíná lovebombing. Povíme si o tomhle slovíčku něco, kdo ho nezná, seznámíte se, kdo ho zná, tak ví moc dobře, o čem mluvím, probereme to. A taky si samozřejmě k tomu dáme skvělý songy, bude tady třeba Sombr, nebo taky Sofian Mishmash, bude tady taky Naked, Portugal The Man, Rugale a spoustu dalších a odstartuje nám to tenhle skvělý song Fast Boy, taky topic Forget You, právě teďka na Fajnu.

0: Let's Talk byl Dio and a Beginning. Posloucháte fajn, no a my jdeme řešit něco opravdu dynamického, jako je tohleto, tenhle ten song, co, do kterého mluvím. Když vám někdo po třech schůzkách píše, si moje zpřízněná duše, plánuje s váma dovolenou a chce vědět, proč jste mu neodepsali do 5 minut, možná to není jenom velká zamilovanost. Love bombing je pojem, o kterém se teď docela mluví a na začátku může paradoxně působit úplně dokonale. Někdo vám píše od rána do večera, zasypává vás komplimenty, nosí dárky, plánuje společnou budoucnost a vy si říkáte, konečně člověk, který mu na mě fakt záleží. Jenže rozdíl může být v tom, co se stane. Když trochu zpomalíte, zdravý zájem vám nechá prostor, můžete říct, dneska se neuvidíme, můžete jít ven s kamarády, nemusíte odpovídat okamžitě. U lovebombingu může přijít tlak, podráždění nebo nějaká snaha mít vás pořád jenom pro sebe. A právě to je ten moment, kdy už nejde jenom o to, že je někdo romantický až na maximum. Takže asi není problém v tom, že vám někdo po týdnu přinese růže. Problém je, že když k těm růžím dostanete i povinnost být dostupný 24/7 a to už je teda romantika trochu na předplatný, to nedoporučuji. Hele, pojďme na další songy, bude tady Bruno Mars a bude tady taky Sombr právě teď. My Body Isn't Ready právě teďka na fajnu.
1: It's Sombr. You're hearing my song, My Body Isn't Ready right now.

0: svoji hlavu ztrácíš, jestli ještě o mě vůbec víš, jestli se někdy vrátíš.
1: Tohle jste taky možná nečekali, co? Tohle to byl Sofian Mežmeš, taky Ben Kristová, jejich slzy. Vlastně song, který Sofiana vystřelil totálně do vesmíru a teď je třeba i tady u nás na Fajnu a všude možně. No nic, máme tady říjen, 3. října. Na nový rok nemusíme čekat do ledna. Teďka řeší TikTok, protože říjnu se na TikToku říká malej novej začátek a máme před sebou ještě 90 dní do konce roku. Co se na sebe vymyslíme, to už jenom na nás, za chvíli ještě víc bereme, jak to, že to tak je. Možná jste o tom nevěděli, za chvíli o tom povím víc a taky si za chvíli dáme třeba Vibrexu nebo Malcolm Todd Earrings. Za chvíli na Fajnu.
2: Co je hot v hitparádách? Co letí ve streamech? Trenduje na TikToku. Máme na Fajn. Máme na Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh. Fajn.
3: Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka nabídne špičkovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůni metylu i jedinečnou atmosféru. Memoriál Luboše Tomíčka nabídne špičkovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůni metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu.

0: na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
1: Víc hudby, víc hvězd, víc fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials. Fajn.
2: This is Bruno Mars.
3: I'm Lily B.
4: It's Sabrina Carpenter.
5: Music.
0: Fine.

to byl Sony Fodder a taky Becky Hill, jejich Say Something, posloucháte fajn. A kdo řekl, že nový rok musí začínat toho 1. ledna? Protože podle TikToku může klidně začít právě teď. Říká se tomu October Theory a myšlenka je vlastně strašně jednoduchá. Říjen berete jako takovej malej restart. Máme před sebou poslední 3 měsíce roku, takže místo toho, abyste čekali na leden a pak se napsali seznam 20 přezevzetí, můžete něco změnit už teď. Třeba začít konečně chodit cvičit, přestat odkládat něco do školy nebo do práce, začít si víc starat o sebe, nebo třeba jenom říct, OK, tyhle poslední 3 měsíce už nechci jen tak přežít. A vlastně se mi to na tom líbí jako jedna věc, není tam ten klasický lednovej tlak typu nový rok, nový já. Nemusíte se 1. ledna probudit jako úplně nový člověk, protože vy už v tom budete od toho října a budete se jenom snažit být čím dál lepší a možná i tím spíš vám to vydrží. Takže stačí si říct, co chcete do konce roku, ještě stihnout nebo změnit. A mimochodem, není to žádná opravdová vědecká teorie, jo? Spíš takový trend ze sociálních sítí, který navazuje na takzvaný fresh start efekt. Protože prostě, že určitý nový začátek nám může pomoct se fakt dokopat k akci. A říjen je na to prostě jednoduše nejideálnější a nejvíce lidem se tak daří. Takže jestli dneska nebo letos něco pořád odkládáte, možná máte právě teď poslední 3 měsíce na to nereparát. Co byste chtěli vlastně do konce roku ještě stihnout nebo změnit vy? To mi můžete napsat na 724-634-634. Pojďte se mi tady pochlubit ještě jednou. 724-634-634. Co byste chtěli do konce roku ještě stihnout vy nebo změnit? Exclusive new music. Vždycky hot.

0: To byla Kaso, taky Ray, jejich Prada, posloucháte fajn, no a my jsme řešili jednoduchou otázku, na kterou by the way stále můžete odpovídat na 724-634-634 a to, co byste chtěli do konce roku ještě stihnout nebo změnit, protože říká se o říjnu, že je takovej jako měnící, že je to nejlepší čas vlastně odstartovat něco nového, nečekat na ten nový rok, ale prostě říká se tomu October Theory a že by se vám toho mělo povíst. Takže mi rozhodně pište dál. Mezitím mi napsal třeba Matyáš, že se konečně už dokopal k tomu chodit cvičit. Což mega přeju, lidi, prostě fakt zkuste začít s tou věcí dřív a neodkládat to, protože čím dřív, tak tím v tuhle chvíli fakt líp. Taky mi napsala Anička, že po hodně dlouhý době se teďka odhodlala zase malovat a že se do toho dostává a že jí to strašně baví, takže moc děkuji i za tuhle tu zprávu, když tak běžte dál. No a za chvíli si dáme další skvělý songy a taky se podíváme na nový songy. Tak rozhodně vydržte a za chvíli třeba Rugale. Na fajnu.
1: Fajn víkend. Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
4: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
5: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen Porsche Praha Prosek. www.porsche-prosek.cz.
6: My name is Somber.
7: What up, it's Kehlani.
8: Hey, it's Taylor Swift.
9: Back to the hits.
10: Right, babe.
1: Fine.

0: Tohle byl Joshua Curran, taky Kaya, Mother's Eyes. Posloucháte Fine Weekend s Kristin. No a my se jdeme podívat na New Music Recap. Mám tady tři kategorie. Famous, TikTok a Underground. Tohle je Famous. Úplná novinka, spojení Cole Dominica a Pam Rabbit, samo o sobě dost zajímavý, a jejich song F Delusional. Dvě výrazný jména a název F Delusional už tak trochu napovídá, že tady asi nebude všechno úplně realistický. No a jdeme na TikTok. Tohle to jsou Gufrau a Cedric. S tímhle songem už teď oslovili celý TikTok, je to úplně všude. Venku Lilo. Mimochodem, Venku Lilo už se objevuje i v českém iTunes žebříčku, takže jestli jste tenhle název někde zahlídli, není to jenom vaše algoritmická bublina, my jdeme ještě dál. Je kategorie Underground, tady máme další track, Nech mě. Těším je začínající umělec tvořící hlavně takovou, bych řekla, alternativní hudbu. A je taky bubeníkem pro I Am Oscar, který je v kolabu na tomhle songu. Takhle, tohle kombo je vlastně docela očekávaný, ale miluju ho, 1 z 10. Pokud vám jejich jména začínají vyskakovat nějak častěji, možná to není náhoda, by the way, 17. října vystoupí v Rock Café, tak ukládejte songy a doražte.
1: Jediná horší věc, než být zaseklej v dopravní zácpě, točit v autě bez fajnů a bez nálady
2: a bez skvělejch songů.
0: A teď už jdeme dál, tady je Eva Farnaj, Perpetuum mobile. Pojďme si to dát společně na fajnu.

0: Tohle to byl DJ Fresh Go Dusty, doufám, že se potom cítíte víc fresh a fajn. Lidi, jsme na konci druhé hoďky, přesně v půlce, ale ještě dvě nás čekají, budou opět nadupaný, tak rozhodně vydržte a za chvíli se zase slyšíme, za chvíli třeba i skvělý songy, bude tady Adele a její novinka Nicole Kidman, nebo taky tady starší songy, který za to ale budou stát, Alan Walker, Rihanna a spoustu dalších, tak vydržte, na fajnu.
1: Jsme fajn.
2: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
3: Please welcome
1: One Republic.
3: One Republic.
4: Hi, this is One Republic.
1: Prodigy.
5: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
6: Hi, I'm Gracie Abrams.
7: It's Olivia Rodrigo.
8: Hi, we're Blackpink.
9: Welcome to the show.
10: Jo, dáváme ti na ně lístky.
1: Fajn.
0: Vždycky, ho?
10: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
11: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve Vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.

0: lidi, startuje třetí hodinka Fajn víkendu s Kristin. Máme sobotu 3. října, no a za chvíli to tady spolu zase rozjedeme, probereme nějaký drbíčky a zjistíme něco novýho. Taky se k tomu samozřejmě dáme skvělý songy, jak už jsem říkala, bude tady třeba Adéla, bude tady ale taky třeba Shakira, bude tady Ash, bude tady Simono a tak a dále a tak dále. Ale mezi tím to odstartujeme taky skvělýma songama, bude tady totiž Hozier a teď už Robin Schulz, Watermat, Take It Slow, Bullet. Posloucháte Fajn.
1: Fajn víkend. Fajn víkend.

nová hudba, nečekaně upřímní hosté a internet, který se zase trochu utrhnul. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

One Republic Need Your Love. Posloucháte Fine Weekend s Kristin. No a jdeme se bavit opět umělý inteligenci, ale teďka trošku z jiného soudku. Umělá inteligence samozřejmě nám má práci usnadňovat, ale některý lidi se skoro bojí přiznat, že ji používají. A podle nových výzkumů se tohle týká výrazně žen. Ony totiž mají větší jako strach, že když řeknou, jo, prostě pomohla mi AI, tak si někdo řekne, aha, takže to vlastně neumí sama. A teďka ten bizár, jo, AI může člověka udělat rychlejším a produktivnějším, ale zároveň může mít pocit, že jí musí používat tak trochu tajně, aby nevypadalo, že je neschopnej, že jo. Takže otázka není jenom, jestli používáte ChatGPT, ale spíš, proč máme pocit, že se za to musíme vyloženě stydět. Jasný, chápu, protože jestli nám technologie šetří čas, tak možná bychom měli řešit spíš výsledek, než to, jestli jsme ho napsali sami ve dvě ráno, nebo nám s tím pomohla AI. Tak mě vlastně zajímá, jestli používáte AI v práci nebo ve škole otevřeně, nebo byste radši dělali, že jste všechno zvládli sami. 724-634-634, klidně mi to napište anonymně, pokud si se to právě stydíte, jo? A nebo ne, záleží, jak to právě máte. Přiznáte, že jste ji použili? No, to mi dejte vědět, 724-634-634 a my jdeme dál, protože tady máme skvělý banger a je to Adéla a je to její Nicole Kidman právě teďka na Fajnu.

0: taky Calvin Harris, jejich We Found Love. Doufám, že jsem vás aspoň trošku roztancovala, aspoň navajbila. Posloucháte Fajn, no a my řešíme, jestli přiznaně, prostě přiznáte, že používáte AI. Takhle bych to zjednodušila. Protože zjišťuju, že jakoby je to dost různý, protože třeba mi tady napsal Lukáš, nás v práci dokonce nutí AI používat, abychom byli efektivnější a kdo ji nepoužívá, je černá ovce. OK, Lukáši, v tom případě mě mega zajímalo, klidně můžeš dopsat, kde pracuješ, protože to jsem jako neslyšela jen tak, že by vyloženě někoho někde nutili používat AI. Zajímavý, taky napsala třeba Terka, ahoj, já bych to klidně přiznala, nevidím na tom nic špatného, když mi to ušetří čas, tak proč ne? OK, super, ale taky přišla tady zpráva od Toma, ahoj, asi bych to úplně všude neříkal, hlavně ve škole by to pak někdo mohl říct, že jsem si to vlastně neudělal sám. No, tady to přesně jde o to, jestli to je ve škole nebo v té práci, je to asi trošku rozdíl. Pojďme to nechat otevřený, je to asi možná vlastně jedno a za chvíli třeba Alan Walker nebo taky Shakira, tak se na to počkejte, na Fajnu.
1: Nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
2: Fajn. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo. Te Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo. Za 49,90.

tohle to byl Alan Walker, Iselin Solmeim, Faded, posloucháte fajn, trošku jsme se vrátili do roku 2018 a teď zpátky zase do přítomnosti. Lidi, podcast Posedlí, věřím, že už jste o tom asi někde slyšeli. Hlavně věřím, že už se všichni dostali k Love Islandu dřív, než jsme se za to stydili, že jo, dneska to všechno sdílíme v masách a proto to už i komentujeme, respektive naše Kristýnka v našem podcastu Posedlí, tentokrát se srdíčkama z Love Islandu. Ještě největší plus přímo s vypadlíkama z ostrova, běžte se rozhodně mrknout na všechny pikantnosti, je to ještě k tomu aktuální, je to fakt vtipný a prostě se dozvíte to, co byste se normálně v těch dílech nedozvěděli. Takže milovníci Love Islandu, běžte na náš YouTube channel, kde jsme jako Fajn Radio klasicky, taky nás sledujte už, když už na tom Instagramu Fajn Radio. Jo, tak to všechno běžte zčeknout a my jdeme dál. Fajn. Trošku party při půl pátý, Jubal, taky Name It, Dancing in the Moonlight, právě teďka na Fajnu.

0: Ano, David. A taky Tyla, Nile Rodgers, Talk to Me. Posloucháte fajn, no a my jedeme dál, protože další songy jsou prostě tady. Shimon Up a jeho Save My Soul, to si dáme za malý moment. Taková pozitivní songa, věřím, že rozhodně zpříjemní sobotní odpoledne. Tak za chvíli, na fajnu.
1: Slunce zapadá, město žije a první drink cinkne ostu. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utrhne. Fajn.
2: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
1: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
3: Usnula?
4: Asi jo.
3: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
4: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
3: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
5: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
1: To nejlepší z rádia a to, co už do rádia radši než fajn.

Hot Hit Paráda. All the hits. And I remember I loved you. Came back when it mattered, I saw you. But I knew it, I knew it. Co letí ve streamech. Co právě trenduje na TikToku. Máme na fajn. Máme na fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.

0: Star, Baby Doll, posloucháte Fine Weekend s Kristin. No a hele, takhle, upřímně, nevím co vy, já v 11 řešila maximálně tak školu, kroužky, kdy už konečně přijdu domů. Tohle holka se v 11 zapsala do šachové historie. Bodana Sivanandan z Londýna se stala nejmladší ženou, která splnila podmínky pro titul šachový velmistrně. Pokud vám to nic neříká, tak prostě na olympiádě za Anglii dohrála všech 11 kol, co tam bylo, a na první šachovnici získala 8 bodů, což pokud nevíte, tak je jakoby docela dost. Tím si zajistila poslední potřebný norm, aby vlastně překonala ten rekord, který drželi hráčky, kterým bylo 12 let. A aby toho nebylo málo, už teďka míří ještě výš, že sbírá prostě všechny možný ty normy i pro titul prostě jako mezinárodního mástra. Takže jestli jste si někdy říkali, nebo jestli si někdy říkáte, že jste v 11 nic neuměli, v pohodě, já taky ne. Za to tahle frajerka je prostě mistryně šachů.
1: Fajn víkend s Kristin.
0: Nic, pojďme to rozbít. Tady je Macklemore, Can Hold Us. Posloucháte Fine a pojďme na to. All right.

0: co teď posloucháš, co teď sleduješ a o čem se bude mluvit zítra.
1: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
2: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity. Baby, poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
0: Fajn.
1: Fajn.
0: Vždycky hot.
1: Vždycky fresh.
0: Fajn. 3, 2, 1, go. Fajn víkend.
1: Kristin Esposito.
3: Fajn. Lidi, startuje čtvrtá, taky poslední hodinka Fajn víkendu s váma pořád Kristin. Představte si, 2 ráno, pár drinků a najednou máte pocit, že váš ex nutně potřebuje slyšet, co si o něm myslíte. Cardi B na tuhle situaci má jednu velmi jednoduchou radu. Na tu si musíte ještě počkat, ale na co už čekat dlouho nebudete, budou skvělý songy, protože tady bude třeba Slater, bude tady Sigma, bude tady Justin Bieber a tak dál a tak dál a odstartuje to tenhle skvělý banger.
0: Fajn víkend.
1: Fajn víkend. Jsou to Jonas Blue, taky Dakota, Fast Car. Tak dejte volume doprava a pojďme společně na to. Posloucháte Fajn?

Slater, její Dance, posloucháte Fajn. Konkrétně Fajn Weekend, s váma pořád Kristin. No a my jdeme zase probírat takovou zajímavou, takový zajímavý téma. Existuje podle mě jenom jeden typ odvahy, který by po půl noci měl být asi nelegální. Odvaha napsat svýmu ex, protože přes den jste úplně v pohodě, máte svůj život, říkáte si tohle už fakt neřeším, a pak jsou dvě ráno, máte něco vypito a najednou, hele, já mu musím prostě něco říct, já mu prostě musím něco napsat. A přesně tohleto, na tohleto teďka upozorňuje i Cardi B. Když jste prostě opilí a dostanete chuť volat nebo psát ex, protože se na něj tak nějak vzpomenete, tak prostě odložte telefon. Protože alkohol vám nepřidá lepší argumenty, jenom sebevědomí udělat něco, co byste zastřízlivě možná vůbec neudělali. Nejhorší je, že ten člověk vám druhý den může odpovědět, kdo jsi, a vy budete muset žít s tím, že jste mu ve dvě ráno poslali 8minutovou hlasovku, jo? Hele, takhle, vím, že většina kaleb asi proběhla včera, ale kdybyste dneska někam vyráželi, tak na to myslete. Takže mě vlastně i zajímá, co je podle vás horší, napsat ex po pár drincích, nebo mu druhý den tu zprávu nechat a dělat, že se nic nestalo. Zažili jste si to, lidi? Pište 724-634-634, pojďte se k tomu vyjádřit, pokud máte co říct, a my jdeme mezi tím dál. Tady jsou další skvělý songy. Don't

0: co je hot v hitparádách. Co letí ve streamech. Co právě trenduje na TikToku. Máme na Fajn. Máme na Fajn. Vždycky hot,
1: vždycky fresh.

0: Sub Focus, Elevate. Posloucháte fajn? No a lidi, my samozřejmě pokračujeme dál. Sice poslední hoďka, ale za chvíli takový random fakt na závěr, na závěr vysílání, takže se na to počkejte. A taky za chvíli třeba Justin Bieber nebo taky novinka Golden Summer Loy, David Puentes, tak se na to počkejte. Na fajnu.
1: Některé věci se do rádia nevejdou.
2: Naštěstí existuje internet.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
2: Fajn.
3: Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka nabídne špičkovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůni metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
4: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
0: Back to the hits.

0: David Puentes i Golden Summer. Posloucháte Fine Weekend, s váma Kristin. Never really fades away. No, tak poslední bizár dne a zároveň návod, jak mě absolutně naštvat. Takhle, ne, jeden člověk v Americe koupil na aukci obraz za $30. 30, takový to, hele, tohle si prostě vezmu, protože je to hezký. A popravdě stojí to míň než večeře, jo? No a teď se zjistilo, že je to vzácný obraz od známý americký umělkyně Gertrude Abercrombie a vydražil se za $1,350,000. Takže zatím co my kupujeme dekorace z IKEA, doufáme, že za 10 let budou aspoň pořád stát. Někdo doma zjistil, že má na zdi milionový obraz, který původně koupil za $30. Takhle jo, já bych chtěla jenom vědět, kolik dalších milionů máme doma a nevíme o nich. Třeba ten hrnek po babičce, ten už radši nikdy nevyhodíme, že?
1: Vždycky hot, vždycky fresh.
0: Fajn. Pojďme dál, tady Clem Bandit, Sean Paul, Anne-Marie, Rockabye, tenhle skvělý song. Pojďme na to. Posloucháte Fajn.

To byl Pedro Santos, jeho Should Have Known Better. Posloucháte Fine Weekend s Kristin a my se pomaličku jistě blížíme ke konci. Ještě předtím, tady máme ale skvělý bangry, pojďme rovnou na ně.

0: songu si dáme už za pár minutek tady na Fajnu. A nebo tady bude naše skvělá popstar Adéla, Ain in LA, tohle všechno za pár minutek na Fajnu. Tak si na to počkejte.
1: Fajn víkend. Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
2: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my surikaty opravdu dobré. Tak.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz. Největší hudební hvězdy.
3: This is Taylor Swift.
4: Hi, it's Harry Styles.
5: Hi, I'm Olivia Dean.
6: Sleduj Fajn. Fajn.

A s touhle motivační songou končí i naše vysílání Adela Ain in a Lane na Fajnu. 17.49, to znamená, že se dneska budeme muset spolu rozloučit. Děkuju, že jste tady se mnou dneska byli, že jsme to takhle společně zvládli. Samozřejmě se slyšíme i zítra od 14:00 do 18:00, já tady budu rozhodně, doufám, že i vy. Budu se na vás těšit, krásný zbytek víkendu a zatím čau. Hey, I'm Olivia Rodrigo. All the hits right here.

0: Silnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice, tak na co čekáš? nebepraha.cz.
1: Fajn. Vždycky hot.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na párty, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn. Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
3: No, říkala, že nic nechce.
2: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
3: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
4: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
3: Romantickou večeři.
4: Pobyt pro dva.
3: House running.
4: Jízdu v supersportu.
3: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
4: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
3: Nejlepší zážitky hledejte na
5: firmanazážitky.cz.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
1: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
2: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running.
4: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
6: Maminko!
4: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na...
5: Firma na zážitky.
4: CZ.
7: Fajn. Vždycky hot.

0: Are you ready for this?
1: Jsme fajn.
2: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
3: Please welcome
1: One Republic.
4: Hi, this is One Republic.
1: Prodigy.
5: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
6: Hi, I'm Gracie DeBronx.
7: It's Olivia Rodrigo.
8: Hi, we're Blackpink.
9: Welcome to the show.
2: Jo, dáváme ti na ně lístky.
1: Fajn.
2: Vždycky
1: ho?
2: Vždycky

0: nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh. Fajn. Jak zní příští generace domácích hvězd? Pojď to zjistit společně s námi.
1: Čau, tady Sofian.
2: Ahoj, já jsem Pam Rabbit, posloucháš Fajn Radio.
0: Osobní tipy na songy od mladých českých hvězd.
3: Od pondělí do čtvrtka.
0: 8 večer. Next Generation. Přidáš se?
3: Fajn. Vždycky hot. Vždycky.

0: drink cinkne o stůl. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utrhne. Fajn.
1: This is Bruno Mars.
2: I'm Olivia Pete.
3: It's Sabrina Carpenter.
1: Music.
4: Fine.

0: Právě teď jsme s tebou na našich sociálních sítích.
1: Jsme Fajn. Fajn.
2: Pítej mezi náma, naše otcové jsou důvod.

0: Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn. Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.